Dobrý večer, milé posluchačky a milí posluchači Rádia Burgenland. Posloucháte další vydání našeho magazínu Dráťák a zároveň podcastu ORF Češi. U mikrofonu je Pavla Rašnerová.

0: Minulý týden jsme se v rozhovoru s Juditou Huber vydali do světa vědy. Mluvili jsme o jejím studiu psychologie a neurověd, o výzkumu lidského mozku i o její současné práci Science Educator na institutu ISTA v Klosterneuburku. Dnes na naše povídání navážeme trochu z jiné strany. Judita Huber totiž vyrůstala ve Vídni v českém prostředí a na institucích školského spolku Komenský absolvovala kompletní vzdělání od mateřské školy přes základní školu až po maturitu na gymnáziu. Budeme proto mluvit o jejím vztahu k češtině, o školních letech i o tom, co pro ní znamená české prostředí a česká identita ve Vídni. Podíváme se také na její působení v akademickém spolku a Komenský alumny. Přeji vám příjemný poslech.
1: Myslím, že to je taková dost výjimečná situace. Je to jedinečná identita v podstatě, takže je to takový, že se to nedá srovnat jako tím, že kdybych, bylo by to úplně něco jiného, kdybych prostě šla na rakouskou školu ve Vídni, a taky by to byla jiná situace, kdybych byla prostě na české škole. Myslím, že je to trošku něco jiného, takže chodit na českou školu ve Vídni, to je taková trošku jedinečná identita, si myslím. A myslím, že je to jako určitě velká část toho, jak se identifikuju. A hlavně mě potom přišlo, že jako mám ještě hodně kamarádů, jako ze školy například. A posledně jsme mluvili dohromady a taky jsme řekli, že skoro neznáme nějaké lidi, kteří česky jako neumí, aspoň trochu. Jakože to spíš přišlo potom. Ale během školní doby jsme prostě vždycky věděli, že můžeme mluvit obama jazykami. A jo, a myslím, že to vzdělání v češtině opravdu pro mě bylo jako důležité a taky, že mě to vždycky, pro mě to byla velká výhoda vždycky. Když to bylo třeba i v nějakých pracovních pohovorů nebo tak, tak i když jako třeba ty lidi týka neměli nic společného s Českem nebo se Slovenskem, vždycky je to zajímalo, že proč jsem se naučila, jako proč jsem šla do českou školu ve Vídni. A vždycky to je něco, co jako aspoň začalo nějakou konverzaci. A to už samo o sobě už bylo, jako myslím, že dobrý, protože to prostě už trošku vystoupilo z těch životopisů ostatních. A taky v tom, jak jsem byla ve studiu a taky teďka tady v práci, tak opravdu vidím, že se to často strašně cení, když třeba tady mám kontakt s lidmi z Česka nebo ze Slovenska, že umím ten jazyk a že to určitě, že to úplně něco jiného, jako potom komunikovat, že prostě mluvit a jenom chvilku v tom mezinárodním prostředí, trošku chvilku v tom mateřském jazyku, že se to lidi hodně cení. I když máme tady jako takovou English First Policy víceméně, tak i tak jako se snažíme někdy jako tak aspoň nějak pár vět v češtině, protože to je takový, nevím, aspoň trošku jako si to, bychom si to jako cenili, že tu identitu máme a že ten jazyk umíme. Myslím, že to je jako důležité. Jo, takže mě to vždycky jako hodně pomohlo, myslím.
0: Čeština pro ní tedy není jen jazyk, který si odnesla ze školy. Provází i v současném profesním životě, v prostředí, kde se běžně mluví především anglicky. Když se ale vrátíme na začátek k jejím školním létům, zajímalo mě, na co ze školy Komenského vzpomíná nejraději a co pro ní bylo tehdy důležité.
1: Myslím, že to je super, když jsem byla na škole, bylo to, že jsme prostě dělali strašně hodně těch výletů a že jsme si mohli najít ten zájem, ten vlastní zájem, co jsme měli, že jsme si ho mohli jako taky do toho investovat ten čas. A že to nebylo tak, a koncentruj se na ty předměty a tak, ale že to spíš bylo jako vyvíjet taky tu personalitu, jako ten charakter. Že šlo jako taky a tu jedinečnost jako té osoby. Prostě to bylo o to, že pokusit se vidět v každé té osobě jako to, co umí dobře. A myslím, že to je jako opravdu bylo takový výjimečný na škole. A myslím, že to určitě taky bylo díky mé třídní učitelce Evi Zojerové, která jako hodně, byla vždycky hodně aktivní a vždycky s námi se hlásila na různé akce a soutěže a výlety a do divadla jsme chodili a všechny takové ty věci prostě všude trošku, abychom si prostě zjistili, že co nás zajímá, co nás baví a jo, a myslím, že to bylo super, protože nakonec samozřejmě taky akademicky jako měli jsme testy a všechno možné a bylo to taky důležitý. Ale nakonec vždycky nám bylo jasný, že myslím, že co je důležitý prostě je, nevím, vědět, že co chceme jako v životě, nebo zjistit, co jsou naše hodnoty, co nám je důležitý. A myslím, že to je důležitý, že to je ve škole jako priorita jedna a že to není až tak jako se učit věci nazpaměr nebo něco takového.
0: Školní prostředí tedy pro Juditu nebylo jen o samotném učení, ale také o hledání vlastních zájmů a o tom, co člověka v životě skutečně zajímá. Zároveň ale vyrůstala ve Vídni a její zkušenost s českým prostředím je od začátku trochu jiná než zkušenost člověka, který žije přímo v Česku. Moje další otázka směřovala k tomu, jak sama svůj vztah k Česku vnímá dnes.
1: Jsem v Česku nikdy v podstatě nežila. Třeba když mi byl jeden rok, tak jsem tam žila, to si nepamatuju. Je to v podstatě, není to tak, jako být Rakušanka ve Vídni a není to tak, jako být Češka ve Vídni. Je to takový, nevím, jako v Česku, jako moc, musím taky říct, že se moc nevyznám jako v politice například, nebo že nemám občanství, takže není to takový, že se s tím jako hodně zabývám víc, než třeba co se dá teďka číst na OEF nebo něco takového. Ale samozřejmě tam mám rodinu taky, takže tam jezdíme a tak, ale taky vím, že moje čeština není taková, jak se mluví v Česku, jako neznám takové ty moderní nějaké výrazy a je to prostě takové trošku něco jiného, nevím, jako, ale samozřejmě znám tu kulturu, ta kultura mi je důležitá, když se hraje hokej nebo fotbal, tak vždycky jako faním Česku, ale je to takový, jako, nevím, je to takové něco mezi tím, není to ani to, ani to, je to prostě ta, opravdu ta vídeňská česká kultura nějak.
0: Možná právě tahle zkušenost člověka, který vyrůstá mezi dvěma prostředími, dobře vysvětluje i její pozdější zájem zůstávat v kontaktu s českým prostředím ve Vídni. Vedle školy se totiž postupně zapojila také do aktivit, které propojují absolventy, studenty a další lidi kolem českého školy.

A jedním z toho cílu, jako proč jsme to udělali, je taky určitě takový omlazení trochu toho spolku. Takže ještě stále jsem v tom organizačním týmu spolku a to se snažíme organizovat například ten každoroční alumni fest, co máme, taky organizujeme vědecké přednášky, takže takové různé aktivity, kde se taky můžeme setkávat. Prostě taky ty různé alumny a co se taky týče třeba udělat takový trošku jako networking. Jakoby. Myslím, že to je strašně zajímavý taky hlavně pro žáky a žákyně teďka ve škole, že se dozvědět, jako co takové absolventi například dělali, co studovali, co teďka pracují. Takže je to taky trošku taky o tom dát trošku zpět ty znalosti a ty osobní, ty věci, co se prostě dělají v životě a prostě se o tom třeba naučit od jiných lidí. Jo, takže my jsme vždycky ale taky rádi, když k nám přijdou jako mladí lidi a taky s námi organizují nějaké věci. Ano, takže to je přibližně tak, co děláme jako ve spolku. Taky organizujeme tu cenu, ten nejlepší abschließende Arbeit, dříve se to jmenovalo vorwissenschaftliche Arbeit, takže to taky tam ještě spolupracuju, tam jsem v té porotě. Jo, takže máme takové různé aktivity v podstatě. Třeba můžu taky rovnou zmínit už dopředu, že budeme mít super přednášku, co taky teďka organizuju. A to je přednáška Pavola Harara, který pracuje tady taky na ISTA. A on 16. října bude mít v hotelu Pošta přednášku o své práci a to bude úplně super. On pracuje s vizualizací těch struktur v buňkách, jak se k tomu potřebuje takové ta AI, artificial intelligence a prostě ta biologie, jak to všechno jako jde dohromady, tak on bude mít úplně skvělou přednášku, tak třeba už předem se to může zapsat do kalendáře. Jo, tak to děláme takové různé aktivity.

0: Na vlnách Rádia Burgenland právě posloucháte české vysílání Rádio Tráťák. Dnešním hostem je Judita Huber, mimo jiné také absolventka školského spolku Komenský ve Vídni. Právě tato osobní zkušenost ji po letech přivedla zpět. A tak pro ně dnešní aktivity kolem Komenského nejsou jen o nostalgickém setkávání absolventů. Součástí jejího současného působení je totiž aktivní kontakt s mladší generací, s tím, co jí zajímá a čemu se věnuje. Sama přitom může některé studentské projekty sledovat z trochu jiné perspektivy. A sice jako členka poroty, která jejich takzvané předvědecké práce posuzuje.
1: Ty témata jsou vždycky docela různé, jako vždycky tam jsou historické témata, někdy tam jsou přírodovědecké a jednak se díváme, jestli je to originální téma, jestli se to zpracovalo na takové výzkumové úrovni a jak je ten jazyk, jak je to napsaný. A řekla bych, že často jako vidíme, že se lidi prostě, to je úplně jedno, jaké téma, mě vždycky zajímá, že se ta osoba opravdu se o to téma zajímá. A jestli do té práce dala jako investovala tolik času a taky své osobní jako ty zájmy, jestli se to vidí v tom. A chceme oceňovat prostě věci, které jsou extra nad tím, co by se očekávalo ve škole. A jo, a vždycky tam jsou jako zajímavé práce a vždycky se těším jako taky si tam číst a taky si dostat takový ten dojem o to, co právě ty žáky a žákyně právě zajímá. A jo, je to docela zajímavé vždycky. Pamatuju se na jedno téma, kde šlo o modrotisk na Slovensku. Takže prostě téma, o kterém jsem nikdy v životě předtím nepřemýšlela, ale které bylo jako zpracováno s takovým detailem a s takovou pečlivostí, že to bylo skvělý. Takže tam jsme dali cenu. A nebo jsme měli taky jednu práci o... To bylo, myslím, že o subkultury v Berlíně. Tam byly taky interviews s lidmi, kteří v 70. nebo v 80. letech žili v Berlíně. Nebo teďka jsme měli taky práci o Sudetech a prostě taky tam byly interviews s lidmi, kteří ten čas jako prožili. A takže všechno takové ty práce, kde ty žáky a žákyně šly trošku přes to, co by bylo aj nutné, aj na tu jedničku. Myslím, všechno jsou práce, kde ty lidi nebyli prostě s tím v pořádku, že to je jako takový to, jo, to už stačí, to už je jednička, to už stačí, ale že šli přece jenom trošku ještě tu extra míli a si řekli, že ne, že to chcou opravdu zpracovat do detailu. A to je v podstatě to, co ve vědě často jako se taky děje. To lidi často nejdou na tu práci tak, ok, to právě stačí, ale jde o to právě do detailu se podívat, vyzkoumat jednu velice speciální otázku, jako úplně takovou strašně detailní otázky se většinou, jako o těch se dělá výzkum. A ta motivace je prostě ten zájem a prostě ta zvědavost. A to je ta, v podstatě ta jediná motivace, co tam zatím je. Často to není tak, jako že by se nějak z toho něco vyvinul, nějaký produkt, nebo něco, co by se dalo jako prodat nebo vytvořit. Takže to je, na to se díváme a co nás vždycky jako baví vidět, že prostě žáky a žákyně tam dali všechny ten jejich zájem do toho a je to vidět.
0: Zvídavost ji ostatně provázela i v době, kdy sama ještě studovala. Už tehdy ji zajímalo nejen to, co se kolem ní děje, ale také lidé a jejich příběhy. A právě to ji přivedlo k další zkušenosti, která se později ukázala jako užitečná i v její současné práci.
1: Tak už je to hodně dávno, musím říct. Tak já jsem byla po RF, já jsem pracovala u zvídavého mikrofonu. To byl prostě magazín pro mládež v rádiu. A to jsem, jako vzpomínám se ráda, byli to super lidi a hodně jsem se toho naučila. Mě hodně bavilo právě poznávat jako lidi, s nima mít rozhovory. Taky ten mikrofon, když stojí v té situaci toho interview, tak se prostě můžou taky lidi, který jsem znala, tak jsem se prostě najednou mohla ptát jako jiné otázky, které by se normálně jako takhle nedali jako zeptat, nebo by to bylo takový, přišlo trošku divně. Takže to mě jako hodně bavilo. A jo, jako takové ty konkrétní téma, abych řekla pravdu, už si moc nepamatuju, už je to fakt hodně dávno. Ale vím, že mě to jako hodně bavilo. Taky jsem potom ve studiu trošku pokračovávala jako se studentským rádiem a Potom jsem taky, jsem tam psala nějaké takové ty články pro různé jako blogs, anebo takové různé média, ale vždycky to zůstalo jako v tom rámci toho. Ale jo, a myslím, že mi to jako hodně pomohlo, jako trošku se naučit, jak komunikovat. Aspoň to trošku začalo takový ten zájem o to, že jak to jako v podstatě funguje, jak dobře komunikovat. Jo, myslím, že to bylo super. Všem doporučuju. To spíš zkusit.
2: A co se týče těch interview partnerů, tak to byly hlavně teda jakoby spolužáci?
1: Ano, taky, ale taky Češi, kteří pracovali ve Vídni, různé témata to bylo. Opravdu, ale už je tak do detailu si to opravdu už už nepamatuju.
2: Že jestli to bylo jenom tak zaměřený jako by na ty žáky, žákyně, nebo jestli...
1: Oboje, je... tak taky tak, takový například jako kariéry, jako různé, jako nevím, co dělají, co pracují prostě různé Češi ve Vídni. Myslím, že to taky byl jedna věc a potom... Jo.
2: Jo, to mě takový, jako no. Možná ještě třeba ten spolek v tom Skotsku, ten československý, ano. To mi přišlo zajímavé, jak jste se k tomu dostala, nebo jste tam potkala pár nějakých lidí, co mluvili československy.
1: Tak já jsem se přestěhovala do Skotska, když mi bylo 18, takže jsem byla docela mladá a samozřejmě to bylo úplně nový prostředí. A všichni mluvili anglicky a pak jsem v té prvním týdnu vždycky ve Skotsku je takový Freshers Week, se to jmenuje. A jeden event je v podstatě tak, že ty všechny ty různé spolky, které tam byly, a těch tam taky bylo jako strašně hodně, že se prezentují. A tak jsem tam viděla, že tam je Czech and Slovak Society, tak jsem hned byla, že co znám, já znám české spolky, to máme taky ve Vídni. A tak jsem si hned tam jako přidala a tak organizovali jsme takové, nevím, různé takové... vánoční party například, kde jsme potom vařili, anebo filmové večírky, nebo nějaké diskuze. A bylo to moc fajn, jako ta česká, ta slovenská komunita tam, takže to jsem s něma jsem, jako já jsem mluvila v Skotsku víc, asi určitě víc česky než německy. Takže to bylo super a pak jsem tam taky byla jako poslední rok prezidentkou toho českého Czech and Slovak Society a taky to bylo jako super tam organizovat ty věci a jo, byla to fajn komunita a bylo jich tam jako hodně, jako těch Čechů a Slováků. V té době studium bylo zadarmo ve Skotsku, takže to se nemuselo jako nic platit dodatečně. Teďka to už je určitě jinak, jako teďka už ani nevím, kolik je tam, určitě tam ještě jsou nějaký Češi a Slováci, ale myslím, že všeobecně jak tak studovat ve Velké Británii už není až tak jednoduchý, jaký to bylo před 15 lety, tím, že se teďka strašně zvýšily ty ceny toho studia. Myslím, že to už několik tisíc liber za rok. A když jsem tam studovala já, tak to nestálo nic. Takže jo.
0: A tím dnešní rozhovor s Juditou Huber končí. Tentokrát jsme se od její práce ve světě vědy přesunuli k jejím kořenům. Školám Komenský, češtině a českému spolkovému životu. Děkuji, že mě přivítala v ISTA v Klosterneuburku a vám za to, že jste dnešní dráťák poslouchali. Jeho další vydání si můžete naladit zase příští pondělí 21 hodin a 10 minut na rádiu Burgenland. Pokud si chcete dnešní pořad poslechnout znovu nebo se vrátit k některému z jeho starších vydání, najdete je na webu volksgruppen.orf.at/češi a to také jako podcast ORF Češi na platformě ORF Sound a v dalších podcastových aplikacích. Přeji vám příjemný zbytek večera a naslyšenou zase příští pondělí. Srdečně se loučí Pavla Rašnerová.
3: Těch doktorů a zvláštní dozoru.

přece vyrádí dnes každý, kdo se chystá jinam. Já taky jízdenku už svírám. A kromě ní, stejně jako v posledních pár letech, teplé pivo s pěnou, až se dne, čekám s věčnou trénou. Pátrání kriminální ústředny, je těžko najde, někde mlází.